0: Co se toho člověk nezbaví? Hepči. Tak to s tou lerýmou dělat mám.
1: Skejchaním už pokoj dej, raději něco zaspívej, nenaříkej, netňukej.
0: Vydebáte rýbu, bábě hej,
1: alespoň ti trochu dál, člověk, aby se tě bál, aby rýmu nedostal.
0: Věřte mě, že bych vám jí přál.
2: Cítím noc se šimrání, pozárek les.